0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim je lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí? Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazili spratkovi Muradovi do břicha. Přibouchl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavalili očité svědky. Propích, ale jako kerej, jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: Vidíte, co? Co vidím já? Na co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeredu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže musel jí odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořálka. No zbraně a kořálka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjakživa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevlítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni, otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým, pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa druhého a když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
3: A to udělal, dobře paní, ale a je to nějaký syčák mazaná a ho mrsknu daleko od břehu.
2: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, který ho zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
3: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
2: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jí mrštil do řeky.
3: Ten už se k vám nevrátí,
2: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
3: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
2: Abys mě nemusela zaplatit lůžny 2 cechiny, zlobil se Hasan.
3: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatila ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, zápravej si taky, ropucho.
2: Popatý za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: Pust tu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se 3 hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: Pusťte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslil, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal 3x, může si myslit, že potkal všechny 3 po sobě, nebo prvního 2x a třetího 1, nebo třetího 2x, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti 4 lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni 3 objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Udechl si. A obrátil se k Nubisi, vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inad odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé, byly mladé a krásné. A byly přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořalku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim. Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnalo hníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž. Nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka, ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. Ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablíkal a posvítil na 4 prošlapané podrážky na 2 párech sešlých holínek, do kterých byly obuti ještě 2 další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác. Kránu to
4: vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměly celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropu. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusu a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na policti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď. Nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil aniž vyňal cigáro z úst. Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pankrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pankrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pankrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pankrácovi. Cukr je v tom, podává Pankrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort? Dort. Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pankrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil, mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pankrác se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pankrác potřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pankrácem. A pokračoval z větve. Chcete dolů? Haha, jste dole. A stál vedle Pankráce. Přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pankrácovi na hlavu. Je vám dobře? Akorát. Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem. Kdeže? No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde. A zmizel v lese. Magrác chtěl jít za ním. A Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsněji do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl. Proč, že si zpívám i třeba v dešti? Proč, že mi ze zpěvu hlava třeští? Dám vám odpověď jen v jedné větě. Proč? A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě. Přistoupil blíž k servácovi. A ty ne, serváci? Servác si ho prohlížel. Vypadá ten mužik jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář, tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou. Kdyby se tu po mně ptal a můj starší bratříček, a nebo kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo kdyby tu byli oba, vycítíš tím doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil: pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil: taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst. Kolik se tam vejde? Divil se servác. Nekonečně. Líbí se ti? No komu by se to nelíbilo? Mně ne, nech si to. A dal váček servácovi do kapsy. Co ale budete dělat bez peněz? Ptal se dobrák servác. Já? Já nic. Já nic nedělám. Já pro zpívání čas, já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci si sám, pak rád za já sám, v neděli nedělám. Proč, že se směju a proč, že zpívám, proč, že se nikdy smutně nedívám, proč, že si zpívám i třeba v dešti. Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé, a černé jako trnky. Bimbác přiložil klasiky do ohně a pokoušel si rozfoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odstnul hluchoněmej paňáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhýhňal. Tak ťukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dřív. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, zápětí narůstala, síl stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do sila sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Podal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusnem bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků, a pavoukům osýchají sítě. Znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pankrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem. Honem, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servát z čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků. Vytřepali ze servácovi tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se Bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrát s kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a Bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrát posadil klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád jí dostal do stehna a kde a kdo jí dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval Bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si Bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen s vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pangrás a Servác byli přesvědčeni, že to Bimbáce vyléčilo. Omyl. Bimbás brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pangrás dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servác se přidal. Popadla tě pejcha, zpamatuj se, jste blbci, štěkl Bimbác. A boukl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pangrác. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval Servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel Servác. Pangrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a 3. za vídeňského bankéře. Ta to chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned 3. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších rošáků. byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Pikola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Pikola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa, o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči, o milimetřík šířeji posazené, než by si sochař troufl umístit, se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně do šikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořeli ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starý sekáč zamiluje jako kluk. Ženské skoro vždycky poznají, když mužský zabere. Jakmile Bosana byla jista Bimbácem, dala si druhé 2 návštěvníky pod drobnohled. Pangrá se vyřadila okamžitě. Leč ten drobet mladší, to byl servác, se jí zazdál. Stál by za pokus. I jala se na něm pracovat jako bobr. Zprvu mu sotva pohled věnovala, ale jak s jídlem a pitím stoupala nálada, jednomu se jeho slovům zasmála, podruhé nad jeho výroky spozornila. Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než 2. Večeře se protáhla až do úsvitu. 3 veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrán se vypovíně zdřevěnili tváře a jen se hloupě usmíval. Servác a Bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Pikola si mnul ruce. Jeden nebo druhý. Jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí Bimbáce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o Bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když Bosana škádila Bimbáce, že by ho asi servác přepral, Bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal posilu. A hned Bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak Bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu Bimbácovu posilu mohl koupit i s Bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že

až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s pikolou, povídá servác a třepe to bolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu z ruky pan Grác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtějí mít melu, mají mít melu, povídá bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón, až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále to volku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá pan Grác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku. Rovnou v komnatě, kde Bosana s králem třepali to bolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se pan Grác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pan Grác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pan Grác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. Kam se podíval ze všech dveří, po schodech z hora, po schodech z dola, proti němu za ním chlapi a na něj. Myslí si pan Grác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes závradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehoup přes plot a po náměstí do hotelu. Od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi a žene dva pankrácovi druhy. Pangrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočej do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá bimbác. Ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veteráni jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany, jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem až bruňk, moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi řval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padly. Tři pytle neštěstí. Když se

0: probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim Klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušli na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou, ať koukaj zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za ním. Dotrmáceli se do známých hvozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbás nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly. Ležely na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Zdychl Bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházejí. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce, kudy a kam? To se ptáš moc, zívl Bimbác. Zmožte se, cápkové, rozlobil se pan Gráz. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v ústém porostu, bylo slyšet pankráce dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchat a hlavy z hůru. Chvíli na to Bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, pankrác a servác byli daleko. A stejně nic nenajdeme, pomyslel si Bimbác. Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a Bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku starý štěp. Že by Frňákovník? Jde blíž? Jde pak. To je jenom jabloň. Sedne si pod ní a přemýšlí, jak najít cestu k ohništi. Do hlavy ho čuklo jablíčko a skulilo se do trávy. Bimbás je zvedl a ukousl si. Mordě, co je tohle za druh? Napadlo ho. Takový pláně a je lepší než kdo ví, jaký Jonatán. Chce vstát a utrhnout ještě jedno, když Bim a Bác, další dvě mu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká, aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu. Něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbác si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentiček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle Bimbác seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, A není-li nos, který se plazí jako slepíš neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huhňal: kluci, tebe, tebe, našel jsem frňákovník, našel jsem frňákovník. Servác s Pangrázem ho slyšeli, přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako kluzák, oblétl vyjevené veterány a usedl bimbácovi na hlavu. Nasvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě, náhle to cvaklo bimbácovi mezi očima a bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila hvost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šumělo rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také servác s Pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měli zarostlé mohutnými plnovousy a oblečení byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli. Veteráni si všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pangrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili. To je mi jasný, hej hulo. Ale co zařídili? Ptal se bimbác. Servác ho usadil. Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš? No to jo, to jsem zažil. Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co? Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív. Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný? I posadili se všichni tři do chládku a s rozvahou hodnou státníku začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co Bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět. Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské? Ptal se Pikola král. Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude. Koupím je pro Bosanu. Kolik stojí? Vyvážíme je váhou démantu a hrome. Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal. A povolení k prodeji zajisté máš, mouřeníne. Bimbác zajisté neměl. Jablka se tímto zabavují, prohlásil Pikola král a vzal Bimbácovi jablka i s košíčkem. Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřeníne. Zatímco Bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl Bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když Bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla. Z papeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan. Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju. A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se z okna vyložila. Jablíčka si dala na dosah ruky a civíc z okna na náměstí pustila se do nich. Snědla jedno, snědla druhé. Začíná třetí a nejde to. Koukne, co jí to překáží a vidí, že něco visí z okna ven. Byl to její urozený nos. Visí ven a jeho špička stále postupuje dolů k zemi. Než se Bosana vzpamatovala, než se rozhodla máli či nemáli vřískat a křičet o pomoc, nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle. Rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj, a přece jeho špička právě přelezala zeď a hurá na náměstí. Bosana omdlela. Král Pikola byl zrovna ve vaně, když mu skrze dveře oznamoval rozčilený kastelán, že se něco děje na náměstí. Když se Pikola ptal, cože se děje, bylo mu řečeno, že se neví, co se děje, že se jen ví, že něco leze oknem buď do komnaty, nebo z komnaty princezny Bosany. A to by tak hrálo, vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka. To nevypadá na milence veličenstvo. To vypadá jako had. Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaj na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělejte něco, já si musím držet ručník. Chtěl jí zbavit hadího obětí, ale strnuli. To není had, to je nos, zaštkal kastelán. To není had, to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl s špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíc rukama, Jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál. Uhněla. Jde furt dál, teď mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání novin se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohemie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to Řížské noviny běsnily. Berlína Anzeiga nadepsal úvodník: balkánský rypák nám nikdo do Říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. Royalistický týdeník Le Prince otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní první oběť slovanské rozpínavosti. L'intransigeance, obavy před demonstracemi royalistů, vyšel s úvodníkem nadepsaným: Francouzové, zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherche la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu, spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu, vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu. Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy. Pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende. Prolezl kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Pikola selhal co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Pikolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pangrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři na cestě na pařížskou Sorbonu, a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Pikola jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni nos prohlíželi, potěžkávali, poplácávali a přitom se pod Prnovou sem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a Jenom prostě kejchla. Tichnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Pikula vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze servácovy tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordou se nos zastavil. Nejen, že se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Pikula okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska, a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Pikolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pangrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2-3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a políkala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu, zaupěla. To je strašlivý! A dala se do pláče. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Pikula se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo. A vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék. Zabral, to je teda konečně prokazatelné. Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos. Nezabral, jak měl zabrat. Pravda, souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda výjimečně, že ano. A jenom tehdy, když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo přechovává něco, teda kradeného v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného? Co si to dovolujete? Horil Pikula. Okamžitě to odvoláte, nebo? Co by odvolával? To říká Bosana. Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu. Vrať to, to se ti řekne. Komu? My to majitelům odevzdáme, úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali, až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky, ruku jim mohla utrhnout, tím, že hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos, opět rozmilý. Pangrác si uvědomil, jaké že nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil:
1: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých stacích.
0: Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých stacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně. Ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v Roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil. Dary! Zavedl úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil. Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal. Abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načež jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No? Odkašlal a pokračoval. No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po 1 500 000, znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na serváce a bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku a všichni jste spali. Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvost. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy, nejvyšší borovice stály na špičkách, aby první převzali růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor. Safra, přilož, zebe, zachraptil bimbác a posadil se. Pankrác se probudil na pařezu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na varetě. Není čím přiložit. Staňte, Lenoši, staňte, už jeden. Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůniky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zima na Slovácku. Chalupy, jak kdyby přikryl bílu duchnu, snihu až pod okna. Děcka s jedným šléštukem na noze léců po potoku, strýci zvážají z lesa dřevo, tetky zametají před chalupama a chocholůši svačí s vrabcama na silnici. Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstr Aleš. Mrzne jenom praští a z komínu se veselo kůří. A však ať mrzne. Liboval si Tomáš futro. Štůřil se bafal z gipsovky a spokojeno se díval na hromadu dřeva. Pěknůčký dvůr a na něm ještě pěknější dřevo. Radost se podívat. A však se nadřel jak kůň, než ho dostal na saňách důle z hor. No, ale včil už Tomáš krku a na zimu a topení postarané. Ale jeho radost netrvala dlouho. Jedného rána, výjde na dvůr, ostal Tomáš stál jak přibitý a zúfalo se chytil za těch pár chupů, co mu ještě na hlavě ostalo. Zhromady chybilo několik polenek dřeva. Otočil se jak na obrtlíku a s dřevem letěl do chalupy. Babušo, brala jste i nové hromady? Ale co tě vede, teď máme ještě staré v šopě. Se sakrama zbůdnal po chalupě, ale dřevo nenašel. Druhého dňa už se strachem lézl z růžka a ještě s větším strachem nahlédal okénkem na dvůr. Čeho se najvěc obával, to se splnilo. Zase bylo pár polenek v sakroch. Třetí den zas, čtvrtý zas. Tomáš začal šedivět, mlátil dvercama jak ženich, čuchal po dvoře jak detektiv Sherlock Holmes, ale zlodia ne a ne dopadnout. Kolej nocí nespál, jenom číhal a přemýšlel, až mu v hlavě praštěl. Kdo by to jenom mohl být? Že by snáď soused Šlajza? No tož pravda, nadávali si každou chvilku přes ploť. Ať už to bylo skrz lépky či husy. A strýc měli Tomáš rádi, jak srstně za košulu. No ale to k dokázání nestačilo. To bych přitom musel jenom dopadnout. Ale jak? Jak ho jenom chytí, pane bože, daj mi rozum, lamentoval Tomáš a zúfalo se kluk do hlavy. Když už nevyspáním se sotva držal na nohách a nevěděl kudy kam, najednou dostal osvítění. Vyskočil až po lampu, zavískl jak šohaj při hodách a obtulil babušu, která myslela, že se Tomáš zbláznil, lebo jí to neudělal už 20 roků a zavřel se do izby. Tam, co si dlouho tajemno kutil a od toho dňa chodil s velikým otazníkem nad hlavou a s čertovským úšklepkem v levém kůtku. Čekal. Čekal, jak na tah lotérie. Ale dočkal se. Jedného dňa šli sousedka Šlajzena do šopy, nabrali náruč bílého dřevečka, rozdělali ve špohrelce oheň a rychtovali se vařit oběd. Přiložili pár polének, rozestavili hrnce s kastrolkama a krůžlali jar teple. Teďka si veselo prospěvovali a oheň veselo praskal. Ale najednou to zapraskalo, jak když hrombací. Ozvala se taká rana, že ludom z druhého konce dědiny padala omítka ze zdí a hajný čagan, který býval až u lesa vájovni, sa ze strachem podíval k Buchlovu, co sa to s tama zase škaredého valí. Na Šlajzovej chalupě sa nazvihli došky a dvérka z kamen vyleděli přes dveře na hnůj. Firhanti z muškátama vysali na zahradní bránce. Kachle sa rozcíkli po izbě a zásmaška aj z máčku byli na stropě. Kočka s opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka černá jak Faust, když vyletěl komínem, přeletěli přes žiglu a spadli zadkem do díže s těstem. Dým, síra, smrad. Šlajzina jenom vybřeskli, šmarja panenko, nedajňa čertom a ostali tvrdá jak cement. Když jich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali, měli oči vybůlené jak slivy, blekotali, co si opekli a smrkali vík ještě týden potem. Když tu ranu babuša učula, pokřižovala se a vydechla. No ale pambišku, milý, snad není konec světa. Tomáš se spokojeno zasčůřil a pravil. Babuško, nic se neboj, žádný konec světa není, ale je konec kradení dřeva. A včír prapodivná žaloba. Strýc Šlajza žalovali.
Pán Sůcí po přečtení protokolu se obrátili k Tomášovi. Počúvajte, futro, je tu na vás žaloba, že jste navrtal polenka, naplnil střelním prachem a hodil šlajzom na dvůr. Co temu říkáte? Tomáš se zatvářil na čisto nevinůčku a filozofoval. Pane Sůcí, a kdo mě to může dokázat? Viděl mě někdo? Já si zase můžu myslet, že mě šlajza kradl dřevo. No vidíte, můžu mu to dokázat? Nemůžu, lebo jsem ho neviděl. A kdyby aj do svých polenek na svoje hromadě si můžu vrtat, co budu chtět. A jak je pambu nade mnou, na dvůr jsem nikému nic neházal a ani jsem nevrtal. Kdyby byl rentgen na myšlenky, pán Sůdzi by v Tomášově hlavě něco viděl, ale museli rozhodnout jináč. Počúvajte, futro, sám jsou přesvědčený, že jste polenka navrtal. Ale pro nedostatek důkazů vás musím osvobodit. Tomáš děkuje, se spokojeným ušťořováním odchází a starý šlajza brblů na chodbě. Herdek, včelka, já bych nahlédl do všech polének, lebo ně ještě vyletí do luftu celá chalupa. A Tomáš dodá. No, to bys měl. Člověk nikdy neví.

0: Velestyné dámy a velestyní pánové, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si mysleli, přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo, nějak taková opera, to byla známá, Asecurazione Generali, jo, Asecurazione Generali, tam jsem byl angažovaný a tedy italská řeč je náramně jednoduchá. Vy to budete taky hned, nech musí každý zrovna rozumět, capisci to italiano, si, capire italiano, sono vecere, capire italiano, sono vecento, cento, cire, capore, capore, capore, catate, camame, casire, catone, catone, italiano, sono vecento, cento, camame, capire, italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lampredoni, sifore, capore italiano, mene venatia, sim, sifore, italiano, sono goni, goni, gondola, gondola, si pone italiano, poi così le core, poi era italiano, viene rampino, bambino, bambino, papiro, italiano, sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto. Zatra, to grali, máš inkverováková řeč, to není jenom ta jednoduchá věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu peníze, mida monsieur, a ono, že le français, ty je ne sais pas. Elle a vendu, je la prends, s'enfonce, elle a pris la siphon, la penche, ni la ronde, en général, bon, je la vends. Elle apprend, c'est la France, la France, la France, la France, mais t'as des dents, c'est préférence, c'est tolérance, et quarta bouzara, Zurich, ni pranach, la oufle. Et la France, c'est un gelé palais, une étagère. Je n'ai, je n'ai mal de la France, c'est des pâtes, je n'ai qu'un appu. Et la France, c'est n'a pas un tienneur, je l'ai, y'a même, c'est un nasal, ni ton, et mon gosse, t'as une française, t'es nasal, y'a même, c'est mě nevidíte, ale já mám na sál dvě minuty, mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčil do nosu takový dva štifle, já vám jsem s těma štiflema lítal tři měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štifle nešly za sebe. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu, etui, etui, etui, a Němec řekne, futrál. To je právě ten rozdíl. Ne, ale teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím tě, mohli, gospodiny, jak ty mohli, jak ty zdravám, gospodin. Tak jak to? Jak ty zdravím tě, mohli, gospodiny, jak ty mohli, a tak jim, jak ty gospodiny, jak ty zdravám, já tě mohli, já tě mohli, já tě zmohli bogami. Boga, Boga, tam běží doga. Zdravím tě, jako gospodiny, tak jak ty mohli, gospodiny, jak ty zdravám. Gospodči, gospodči, jak gospodiny, gospodě, gospodě. Gospoda, gospoda, Hergot honem, kde je hospoda? Nyní jsme se pohybovali na jihu a sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
1: Ladies and gentlemen, our last time is we were required to talk at the beverage of our time. Oh, yeah, it's one very cool. And we put the cut to paper to save your time is money. Harmonika, harmonika je taky dobrá. No, to se na to tak se vytahuje. Ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but I'll hold the cut and the keep it with your poor, what had any hell your time. Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj, teda pendrek, to je horší než harmonika. A we were trying to say, imitator, how can the keep it to save your time is money, but if you please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, ty toho člověk uklouzne po něčem, tak. A nejskonc vám předvedu, přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patrozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousiček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma, a ona, národnost německá.
2: Hoch geehrte Damen und Herren, aus meinem Grunde stehen, vor allem mit dem herrlichen Vormeldung, meine Waren, in dem Grunde stehen, vorher aus dem herrlichen Grund stößt, so wie es ist, aus dem herrlichen Licht, in was auch erst ihr in dem Grund fehlt, oh, das Erlehle in dem Herzen schön, so war aus dem Grund fest, im Vormeldung, mit dem herrlichen Fresse stehen vor mit dem himmlischen Erfahrer auf dem Grund steht und verfolgst mich, war Fußball aus dem Herrn und Fahnen sich ist, vor der Herrn ist.
0: Hein. Nide? Der Konnetz. Was der muss ich ausgenommen haben? A teď ještě jídele to.
3: Rádio Jich Cymbálka. Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení?
4: No.
3: Doktore, to jsou jistě závažné argumenty. Já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
4: Kromě toho, já jsem vedoucí.
3: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
4: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
3: No to bude nejlepší, ano.
4: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě ko

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.

0: To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité, mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snadno.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je,
0: vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je oddech.
0: Oddech.
1: Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvislej a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.
1: A

0: a od 21:30 minut.
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40.
0: Náběží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Tam
0: do kondice. Do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila, ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do bu.
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore. Raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct
0: natočil.
1: No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prcem.

0: prosím, já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prstová šla,
0: provedu. Ale ne, no, prosím. V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prcka za nohu.
0: Prce
1: cítí hůl. Mě tady mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano.
1: Celé dětství.
0: Ano. Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut? Ano. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně.

0: No co? Mě předělávají síťovku takhle.
1: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
0: Přišli tam s hajzlíkama.
1: A co říkali?
0: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co?
1: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
0: 120 voltová přestávka.
1: Minutová
0: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i a.
1: Konečně jste se našel, doktore.
0: Ale i ideál diváka.
1: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Jestli dovolíte, já bych začal... Ano, Luděk také přišel si poslechnout. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No, prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale, Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: No že?
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řek, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlet.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydli dáte. No ty titulu, ty jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: Ale no, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul máš.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív ty...

0: Jedáte, a to je ten doktor.
1: Že ty jsi doktor bez titulu.
0: A co je to za chlapa?
1: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za něj.
0: Tak já nejsem doktor a vydávám
1: se. Správně.
0: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
1: Svým způsobem ano.
2: No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
0: No?
2: A po létech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
0: Ale co když bude chtít ukázat v občanku?
2: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
0: Na první ne?
2: No to bych řekl, že ne.
0: A na kolikátý?
2: No co já vím, možná na šestý, na sedmý, tam už se ukazuje leco.
0: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
2: Cože? Příslušnice?
0: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned na první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zeleny.
2: No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušník.
0: A jak to mám poznat asi tak?
2: No měla například uniformu?
0: Neměla.
2: No tak to nebyla příslušnice.
0: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
2: Počkej.
0: Měla pistoli. A tu pistoli.
2: Jakou pistoli?
0: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
2: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
0: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
2: To je její aktovka?
0: No.
2: A co je v té aktovce?
0: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
2: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
0: No to nezakázal.
2: Tak vidíš.
0: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej teda.
2: Tady je zlato, drahý kamení.
0: Zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, výstav. Ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
0: Zítra ve 20.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
0: Chtěl, já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak
2: hezká. Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
0: Jo,
2: no určitě
0: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
2: co
0: chytrý.
2: Co to je
0: ty
2: tohle?
0: Jsi
2: to, tady je i pistole.
0: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
2: A co?
0: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
2: No to se neudělat.
0: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, protože
2: a kterýho chlapa?
0: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
2: Proč bych měl smůlu?
0: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Prahy.
2: No a ty to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
0: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, veď?
0: Je a hezký.
2: Hezký. Těšíš no, se na ní, veď?
0: Těším, strašně no, se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
0: jo,
2: dobře dokáže.
0: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
0: Tak já se těším, vzhůru za nevěstou.
3: Nebojte se, my vás neukousneme. Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
0: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
0: Ne, proč myslíte?
3: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
0: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
0: Ne, ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
3: Myslíšte, pane řidiči, ano, nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
0: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
3: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
0: Hezký.
3: Umaštěný celý.
0: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
0: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
3: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
0: Ano.
3: Od čeho je tak zahnědlý?
0: No, to je Zahnědlý, já jsem si přes něj přesedil čaj.
3: Dívejte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
0: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
0: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho myjete?
0: No, vždycky, když se mi zablátí.
3: A za co máte tuhle tu dírku?
0: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu auto nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám? Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky. Je.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
5: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
0: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
0: Co?
3: Co bylo dál?
0: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
5: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
0: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory mám.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
0: Ano, to je hezká příhoda.
5: A koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
0: Tam vozím tchýni.
5: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
0: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
0: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
0: zelenou.
3: Na zelený, správně.
5: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
0: Kterou?
5: Tuhle.
0: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
0: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
0: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
5: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
0: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
0: Všechny. Máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
5: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
0: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
5: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
0: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej? Přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Pochopíte to, přáteli, já takovému občanovi zavolám a on se mi ozve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já takové ptáčky vytrestávám, jo? On řekne halo a já řeknu těší mě a směji se. Přátelé, já se směji.
4: No, já myslím, že by neškodila malá ukázka telefonního rozhovoru.
0: Přístroj.
4: Přístroj je tady, kolego. Rozhlédni se, tady je Belův přístroj.
0: Ano, přátelé, zde je přístroj starého Beli. A já myslím, že nebude od věci pro ty, kteří vidí přístroj prvně, nejprve přístroj popsat.
4: Ano, přístroj popíšeme, již hledám tušku, kolego.
0: Kolego, mě se jedná o ústní popis přístroje.
4: To jsem pochopil, kolego, buď rád, že vtipnou narážkou obracím záležitost. Žert, no, přeci, tady nemůžeš popisovat telefon, no, kolego, to je nošení dříví do lesa, to je podceňování diváků, to by se nám mohlo vrátit jako bumerang. Tady přeci všichni diváci telefon znají, ne?
0: No, ty toho znaj, prosím tebe. Se na ně podívej, no. Tamhle ten tady vypadá, že neví vůbec nic například.
4: To je můj strejda, laskavě nech naši rodinu na pokoj. Starej se o svý příbuzný, ty seděj tamhle.
0: Ježi, my jsou tady taky. Nazdar Jindro, kde se tady vzal?
4: Polepšovna má vycházky.
0: Co dělá teta? Nic, vej. No jo, ona nikdy nic nedělala.
4: Ty si no, plní, vej.
0: Tak ať si jde lehnout. Je, Jindra je tady. Ty příbuzný jsou jako vši, ty vledou všude.
4: Oni tě pokračují.
0: Už jsou za mnou i v televizi.
4: Pokračují.
0: Vážení příbuzní. Milé vši. Přátelé, dobře. Jindra zblbnu. Tento přístroj, který zde spočívá na stole, přátelé, neboli jak my také odborně říkáme, na stolní desce, která je v našem případě oválného charakteru, že ano, nemá žádné rohy. Kráva má dva.
4: Prosím tě, když už chceš něco popisovat, starej se o přístroj. Řekni, jaký je to typ.
0: Přátelé, podíváme se, toto je známý typ H2SO4, no. Žádno, takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, kterou já držím v ruce, která je momentálně vůči mně z vašeho pohledu oproti vám momentálně levá, levý v obě. Tak to je část takzvaná lehká neboli zvedací latinsky rukodržadlová. Skládá se z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půdu až zítra.
4: To si myslíš ty, kolego, zítra dej s hlavou, už volali třikrát.
0: No, to je pravda, přátelé, zítra jdu s hlavou, něco mi tam klepe, to budou asi ventily.
4: Oni ti řeknou, co to bude, no. Třeba je to zapalování, no, oni tě prohlídnou.
0: No. Toto je část zvaná těžká, neboli sedací, pač ona nám sedí na té stolní.
4: Nech tu desku, sedací latinsky.
0: Sedací latinsky, bidetní, no. Žáno. Skládá se z dalších počástí. Zde je například číselnicový okruh, jo. Zde jsou čísla, že? Jako například různá čísla.
4: Řekni aspoň jedno, to jak jsme cvičili, no. To s tím bříškem, to umíš, no věř si.
0: S bříškem je kondelík.
4: No jedno číslo má bříško jako kondelík, no.
0: Šest. Přátelé, šestka vlevo dole. Přátelé, já vezmu libovolný ukazovák. Vetnu do již zmíněné šestky, že co se s tím budeme párat, vyvin sílu S. Směrem ku, to znamená kupředu, že? Zde máme takzvaný zaražeč a zde nám funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, ještě jednou si to znamená. Vezmu libovu, vetnu, vyvinu, vyrazím, dorazím se a zvracím. klid. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Prosím vás, klid, dávejte na ty věci pozor. Já to nebudu několikrát opakovat.
4: Skutečně, soustřeďte se trochu, kolega tady dělá práci. Navíc, to máte znát z domovů tohle. To jsou jedni a titíž, kolego.
0: Jak malí kluci.
4: Skutečně, děvčata, jako malí kluci, já vás nepoznávám.
0: Jedni a titíž.
4: Vy jste měl přesadit, kolego.
0: A přesadím všecky. No.
4: Nebo vám sebereme svačiny a dostanete až na konci školního roku.
0: Ale o kousek. Od kolegy.
4: Ty jsi taky hryznek, jak tě znám.
0: Tak prosím vás, se sklidníme. Posledněte, já nechci slyšet špendy. Neustále slyším špendlíky. Poslíšte, já mám času, do? Při stisku tohoto, přátelé, i tento, vidíte to, a teď to zrovna nefunguje, jo, ale, jo, stisku, tohle je moje taková libuska, to já vykládám nejradši tohle z toho. Stisk prska zde teď, vidíte to všichni, prosím vás, i ti vzadu, co? Ne, jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Budeš máma, já budu táta a budeme volat své dceři. Aby to tak dlouho netrvalo, tak ji budeme volat do ciziny.

0: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem, já jsem vlezla stejná.
1: Jste, nebuďte nervózní, jo. pojďte dál.
0: Děkuji.
1: Jste tady úplně dobře, co byste potřeboval?
0: No, podívejte se, já jsem se bocnul v takový nežádoucí situaci.
1: No, ano, ano.
0: Já bych se potřeboval seznámit se ženou.
1: Se ženou.
0: Se ženou.
1: To je mi jasný. A aby vám bylo jasno, chlapi tady s chlapama neseznamujeme, víte?
0: To mi tak ani moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. My tam u nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne, víte.
1: Dobře, dobře.
0: No tak to bych byl jedině rád, kdyby to se mnou konečně dopadlo dobře.
1: No helejte se, abychom se nezdržovali. No. Jakou ženu byste si asi vedle sebe tak představoval?
0: No tak podívejte se, to si můžu vybrat.
1: Tak jistě, z toho, co tady máme na skladě, tak samozřejmě.
0: Máte něco čerstvýho?
1: Jak čerstvýho?
0: To jak čerstvý, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady ležej dlouho, víte?
1: Víte, to vám může být jedno, jak dlouho tady ležej.
0: No to ne, to
1: hlavně, aby vám dotyčná vyhovovala.
0: To není pravda, jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valný zájem. Já pak kvůli vám s nějakou takovou nebudu celý život, čověče.
1: Počkejte, snad nezačnete křičet, vy mi tady něco vyčítáte a já jsem vám vlastně ještě nic nenabídl.
0: No právě proto, že jste mi nic nenabídl, čověče, to jsem byl předloni tamhle v Hamburku a jen jsem vešel do toho.
1: Do čeho?
0: Dovnitř, že jo? Tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
1: Dovolte, snad si nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
0: No já ne, já nekřičel, to oni, když mě vyhazovali.
1: A proč vás vyhazovali?
0: No, až jsem zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
1: Helejte, a co jste jí nabídl?
0: Co jsem jí mohl nabídnout? Akorát tak příslib, že... že si jí vemu.
1: Aha. A jakou ženu byste si asi jak představoval od nás?
0: Taky takovou. Mě to radila máma, víte? Ona má máma.
1: Já chápu, vaše máma, no.
0: No má máma, má o mě strach.
1: Ano,
0: ona
1: ano.
0: Má strach, abych taky nějaký konečně nesed na led, víte?
1: Nesed na led?
0: Na led, no.
1: Víte, neříkala na led.
0: Na led?
1: No na led.
0: Jako na hlavu? No.
1: Ne. Na led, jako na lepidlo.
0: Na lepidlo, co bych jí sedal na lepidlo, čověče? Že se podívám, kam si sedám, když mě pozve, ne?
1: Počkejte, no ne, to se tak říká. No. Sednout někomu na lep. To je jako kdybyste nějaký skočil na špek.
0: To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený.
1: No. Tak vidíte, už začíná mít jasno. No. Takže hubenou nechcete.
0: Ne, to si radši připlatím. No. Ona máma říká, aby něco zmohla.
1: Ano.
0: A měla by mít taky sílu v nohách.
1: Sílu v nohách. A proč zrovna v nohách?
0: No, páč, ono k nám je to do schodu, víte, ano. A teďka ono nosit teďka ty těžký tašky nákupní. Ano. A to uhlí a kojit přitom,
1: co,
0: víte.
1: Počkejte, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
0: No a co, když budu mít hlad?
1: Cože?
0: Co, když bude mít hlad kluk?
1: Vy máte kluka.
0: No já ne, ale ona bude mít.
1: S kým?
0: No to je jedno, hlavně aby měla kluka. Aby mě zastal, až budu starý, víte? My máme taky ovocný stromy a ty koruny a třeba s těma korunama, třeba s tím se všim,
1: no počkejte chvíli, nechcete teda nějakou rovnou?
0: No rovnou, ty křivou nechci, víte? Se mě lidi smáli, že jsem si špatně vybral kvůli vám.
1: Já myslím, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
0: Jak s dětskem?
1: No s dítětem.
0: No a s dospělým by to nešlo.
1: Jak s dospělým?
0: No s dospělým dítětem, a mě už pomohl třeba s korunama.
1: No, no to máte těžký.
0: To je těžký, ale dva už tím zatřesem.
1: Já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sehnat.
0: No.
1: Teda nebylo by to těžký, ale nesměl by vám vadit, že by byl asi tak o 20 let starší, než jste vy.
0: No tak to ne, to nechci, to jsem si rovnou mohl vzít mámu, víte.
1: Helejte se, já vám začínám rozumět, aby jsme se nějak dohodli.
0: Ať se hneme z fleku.
1: No právě. Vám ani tak nejde o lásku, že
0: jo? Ne, mě jde spíš o sílu.
1: Ano. Vy potřebujete takovou ženu nějakou, aby měla výdrž.
0: No jo, no tak...
1: Aby něco zastal. O sílu
0: no,
1: vám jde, no.
0: Co tam máte, no?
1: Co tady mám? No mám tady jednu lehkou atletku.
0: Lehkou nechci, já už jsem vybouřenej.
1: Vy nechcete rozumět, to je sportovkyně, lehká atletka, hází kladivem.
0: Steklou taky nechci, mě ještě chybělo dostat kladivem. Čo?
1: Steklá není a když nechcete, já ji škrtám. No. Pak tady mám jistou Martu, počkej, já to nemůžu jméno přečíst, Marta Buková.
0: Buková, Buková, Martu Buková, to je divný jméno, člověče, to je divný
1: jedno,
0: jméno.
1: Jak se jmenuje, ne? Co? Buková se jmenuje, Buková. To se stejně teď změní, až si vás veme, ne? Bude se jmenovat podle vás?
0: No jo, vlastně, Luděk.
1: Podle vašeho příjmení se bude jmenovat, ne? Jaké ráčíte mít příjmení?
0: Já Jedle.
1: No, tak vidíte.
0: No, vidíte.
1: Tak slečna Buková se teď bude jmenovat Jedlová.
0: Jedlová, člověče, to jste to narovnal teda. Jedle to ještě šlo, Jedlová, to je, když...
1: Já už nevím, jak s váma, tak když se vám to nelíbí, ať si slečna nechá své dívčí jméno, ne?
0: Jak se potom bude jmenovat?
1: No Buková, no. A vy se budete jmenovat Jedle, no každý si necháte svý...
0: Čeče, vy to vylepšujete, čím dál tím líbíte, jak bude vypadat ta vizitka na dveřích Buková Jedle. To k nám za chvilku začnou jezdit pro dříví.
1: Já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět.
0: Ne, pro zajímavost, jak vy se jmenujete, že jsem tak smělej, víte?
1: No jak, normálně, Hroch.
0: To se nestydíte, člověče.
1: No, proč bych se styděl? No. Já jsem na své jméno hrdý.
0: Hrdý ještě.
1: Táta byl Hroch, děda byl Hroch, my jsme slavný rod Hrochů.
0: Jo, jo, jo, a odkaď, helejte.
1: No z Píšťan.
0: To je logický, tam je bahno, víte?
1: Ale to je... Nechte si toho, vyjedle,
0: no.
1: Řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
0: Je opravdu silná.
1: A to víte, že je jako bejk.
0: Člověče, no dovolte laskavě. Snad jako bík, ne? No.
1: Tak promiňte, jedle.
0: No nic se nestalo, Buku. Teda Hrochu chci říct. No. Vy jste mě zblbnul, člověče.
1: Hlavně buďte rád, že dotyčná je silná.
0: No a jak to víte, že je silná?
1: No tak vždycky tady o poutích zápasí s medvědicí. No.
0: A vyhrává.
1: Tak. Musím přiznat, no. Minule prohrála.
0: A nebo vy se mi radši teda seznámit s tou medvědicí?
1: Víte, já vám nerozumím, proč jako?
0: No když vyhrála.
1: No snad byste si nechtěl vzít medvědici.
0: No hned ne, samozřejmě nějaký čas bych s ní musel chodit, ne?
1: Přece já nevím, to jsou chutě vzít si medvědici.
0: Hejte se, vy jste ženatej.
1: No jsem.
0: No víte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici? Naschledanou.
2: No tak, vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně. V životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesví. Byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se Eskimáci, teda jmenují se Čuňáci, teda Čuňáci. Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čutňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, teda ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale Eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho, nebo tu kůži, jak mají, když se dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Ta tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Súdánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni, že jedí... Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový a nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak spovzdálí, až přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí, vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o Bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.
3: Dobrý večer, milé děti, vítám vás při sledování decentního večeru. Decentního večeru, který chceme dnes zahájit decentním večerníčkem. V našem pravidelném pořadu, co mi Chůva vyprávěla, ve kterém vám představujeme známé pražské herce, vám dnes chceme představit herce divadla Semafor Luďka Sobotu. Dobrý večer, mistře.
2: Dobrý večer, milé děti.
3: Mistře, kterou pohádku máte v podání své Chůvy z dětství nejraději?
2: No tak já jsem měl nejraději tu o tom chlapovi.
3: Ano, to je velice milé, ale kdybyste laskavě pro naše děti chlapa trochu upřesnil.
2: No tak jak se válel v tom křoví?
3: Ano, tak takový chlapů znám bohužel také více. Několika jsem dokonce pomáhal z křoví zase na nohy. Jeden vám byl podobný, ale o to teď nejde. Ještě něco blížšího chlapovi.
2: No jak přišla ta Šípková, jo, a teda Růžena a políbila ho a on potom, počkejte, to bylo v obráceně, to byl Šípkovej Růženec.
3: Pardon, byla vaše Chůva normální?
2: To už si nepamatuju, to už je dlouho. To už je dlouho.
3: A na pohádku si snad rychle vzpomenete, já bych vás jinak musel ze studia vyrazit.
2: Děkuji.
3: No, prosím.
2: Kalhoty nosím. Teď nevím, kdo si to tam dával 20. Ne, počkejte, to nebylo 20, to bylo 1000, ona spala 1020. 20 000, Hergo, kdy já to vrátím, ty prachy.
1: Mistře, to já myslím, děti nezajímá, kdy splatíte nějaký svůj dluh. Neznáte sakra jinou pohádku lépe?
2: No, znám jednu ještě lépe.
1: No, kterou?
2: V kterou chcete vědět. To je operník.
3: Přímo v operníku.
2: Přímo v operníku ne.
3: Tak o čem člověče?
2: Tak o čem člověče už konečně. Je to o takový chaloupce a ta byla celá z perníku.
3: A konečně. Tak, milé děti, dnes, než usnete, uslyšíte v podání Luďka Soboty, tedy snad, pohádku o perníkové chaloupce. Mistře, přejděte si rychle do studia na mikrofon číslo 2 a dělejte, některé děti už nám usnuly bez pohádky. No jděte.
2: Já už taky špatně slyším.
3: No, to jsem si všimnul. Na dvojku. No, jděte na dvojku.
2: Já už si, kam jste říkal, já si
3: na
2: už
3: dvojku.
2: Taky nic nepamatuju.
3: Co, jděte na dvojku. No. Luče. Nechte toho, není vás slyšet. Přestaňte to očichávat. Říkal jsem na dvojku, ne? No jistě, na dvojku, jděte. Narovnejte si mikrofon a jedem. Že snad budete mluvit ústy, ne? Ukažte, já vám to naměřím sám. Takhle, to bude dobrý, no. A čekejte, kamera si vás veme.
2: Co jste povídal?
3: Kamera si vás veme, čekejte.
2: No, čekám, která si mě veme už.
3: Asi neveme žádná, když tak ze soucitu. Říkám, že kamera si vás veme. Ostatně už vás to bere, ne?
2: No, už mě to draplo.
3: No, konečně. Tak jede.
2: No, tak jede. No, tak, milé dí, to byla taková chaloupka, jo. A tam byla celá z perníku. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, i například tam bylo z perníku. Teď nevím, ale hodně. Hodně to bylo. Například Heraklitový desky byly. A teďka Jinček s Mařenkou, takovej chlap se ženskou, jdou v lese v noci, teďka tma už je taky horko, už je taky, oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Teď se podíváme raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky taková nepříjemná. Přímo ježi baba to je. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci, to už je jí takovej zvyk soukromej. Helgot, já nechal Jinička v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jiniček v tom lese? On to nějak nemůže najít, nebo co? Ten už z toho ze zoufalství leze po strome, jednu chvíli je z toho vyložený na větvi, ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak dál se vidí najednou takovýhle, teda chtěl jsem říct malinký světý a rychle ze stromu dolů, šup dolů zmařenou a rychle do chalupy, šupy, dupy, babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečné a upřímné uvítání, že... srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezké, má tam ku příkladu také starožitný ten kurníček. Já nevím, co to do baby vělo, přeci jenom staříček už taky neví roupama, co má dělat. Ona prosím vás tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jestli prý už je dostatečně zdatnej. Pochopíte ten rozum stařecký, tak přitom on byl zdatný, byl to takový pořízek, naříznutý zdatný a teď oni do toho začali říkat, a jestli my bychom také nemohli nestrčili, alespoň dva prstíčky nemohli nestrčit, smolíčku, pachlíčku, otevři nám svou světíčku, za hory, za dolin. Nasaďte mi ty parohy!
3: Zpamatujte se, parohy máte doma. No, musíte to vrátit. No, chyťte se. No, chyťte, prstíčku se chyťte, prosím vás. No, od kurníčku znova. Kurníček.
2: Ona mu nařízla kurníček. On to říká, jestli už je dostatečně zdatný, kurniček šopá, to nedám dohromady. On, jak byl zdatej, tak on z toho kurníku vlít jako slepice. Tam byla lopata takhle v obřeba vedle tý pesa, on tu lopatu popad, jo, a celý to tam přestavěl. To jsem si zase splet s nějakou jinou akcí. Mám tu lopatu. On tu lopatu popad, hodil na ní mařenku. Ten už neříká nic, to je jedno. Ono s mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup s ní do pece a teď si tam cíčí babou žijou. Dá! Šťastný a spokojný, hodně zdraví. Všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.
4: Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jich Cymbálka. Břeclavsko 93,2 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Břeclav dokončila projekt, který má lidem usnadnit vyřizování úředních záležitostí přes internet. Rozšíří se například služby portálu občana, takže s některými žádostmi už nebude nutné chodit osobně na radnici. Online má být možné řešit například záležitosti spojené se hřbitovým, městskými dotacemi nebo nahlížením do správních spisů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno, přehánky se objeví jen výjimečně, naměříme až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Postbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Nejlépe si vedlo Rulandské modré z roku 2024, které jako jediné z kolekce získalo nejvyšší pětihvězdičkové ocenění.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno, přehánky se objeví jen výjimečně, naměříme až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, jak desatý malušička.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti dokončila další část modernizace. Město nechalo za téměř 10 milionů korun opravit sociální zařízení a prostor před školní jídelnou, kde nově vzniklo také místo pro mýtí rukou a bezbariérové WC. Dalších téměř 680 tisíc korun stálo nové vybavení, včetně šatních skříněk.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno, přehánky se objeví jen výjimečně, naměříme až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.

0: Ve Bzenci pokračuje stavba okružních křižovatek podle plánovaného harmonogramu. Město průběh prací sleduje hlavně kvůli dopravním opatřením, městským pozemkům a inženýrským sítím. V příštím týdnu má navíc začít výstavba nového přechodu pro chodce u Peny. Řidiči i chodci proto musí počítat s menším omezením také v této části města.
1: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno, přehánky se objeví jen výjimečně, naměříme až 28 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Břeclav dokončila projekt, který má lidem

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vítězem 28. ročníku soutěže TOP 77 vín se stalo vinařství Moravčíkova vína z Horních Věstonic. Získalo hlavní cenu Eduarda Postbígla za nejlepší kolekci v soutěži. Nejlépe si vedlo Rulandské modré z roku 2024, které jako jediné z kolekce získalo nejvyšší pětihvězdičkové ocenění.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno a přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme až 28 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Vinobraní vchází do ostré fáze. Co byste měli mít připraveno, už tady bylo řečeno minulý týden. A dnes bych chtěl mluvit o přípravcích, které máme jako novinky a které jsou nesmírně praktické při výrobě našeho moravského nápoje zvaného víno. V loňském roce jsme uvedli na trh absolutní novinku a pro vinaře, kteří chtějí mít ve víně trošku zbytkového cukru, neskutečného pomocníka. Jmenuje se Fermihill Firmstop a dokáže do 2 dnů zastavit kvašení bez zbytečného přesíření. Takže přesně v době, kdy bude vinař potřebovat. Použití je jednoduché a rychlé. Funguje na bázi mastných kyselin a jde vlastně o přírodní produkt. Výborným pomocníkem při prvním ošetření mladého vína, ve kterém jsou lehké pachutě nebo se vám jej náhodou podařilo přesířit, jsou tekuté taniny. Nabízíme je v řadě tnatan a každý ze 3 typů umí něco jiného. Ale obecně se dá říci, že umí víno zakulatit, zatáhnout pachuť síry a také lehce přibarvit, pokud má vodovou barvu. Pozitivně zlepšují aromatiku a víno celkově stabilizují. Při číření se dá použít mnoho typů bentonitu. Máte-li studený sklep, doporučuji chladnomilný Avex granulát. Jinak na číření máme speciální Bentohill plus Gran Gel. Díky jeho vlastnostem zabráníte budoucím problémům, jako je sírka či těkavky. Na síření moštů i mladých vín důrazně doporučuji použít přípravky bez čpavku. Ve Vinařském domě nabízíme právě takový produkt s názvem Solfosteril, kterého další výhoda je jen 15% podíl síry. Ta se tak do vína lépe spraví a nehrozí přesíření. Změřit si můžete SO2 Regencem, naším jednosložkovým a dnes už velmi rozšířeným a oblíbeným roztokem. A protože ještě úplně nemám přehled o letošních kyselinách, musím zde zmínit hit minulého roku a určitě i toho letošního. Tím je Fermihill Composite. Jde o výrobek, který má v sobě zakomponované všechny důležité kyseliny, které hrozen obsahuje, tedy mléčnou, vinou a jablečnou. A to ve stejném poměru, jaký najdete v révě. Nejenže svěžest vína pod okyselením tímto přípravkem nebude ostrá, ale zároveň při aplikaci do moštu zaručí kvalitní odkalení a dobrý nástup jablečno-mléčného procesu. No a pokud bude kyselinek příliš, nabízíme ve Vinařském domě odkyselovač KF Heal, který odstraní ve formě vinného kamene kyselinu vinou a tím zjemní produkt. Ano, informací je opět mnoho. Hlavy máme plné starostí a možná vám něco z toho uniklo. Nevadí, přijďte k nám do Vinařského domu a naši šikovní enologové vám pomohou vše správně vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno.

0: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer však bude hlavně oblačno, v přehánky se objeví jen výjimečně. Naměříme až 28 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drako bití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.

0: A večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Tréninkové hřiště v Uherském Hradišti má po letní rekonstrukci nový umělý povrch. Město za jeho výměnu zaplatilo 5 570 000. Původní trávník už byl technicky nevyhovující, proto dělníci upravili i podkladní vrstvy a položili nový umělý trávník třetí generace.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, ojediněle přehánky, noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Obyvatelé Břeclavy mohou rozhodnout, který projekt město příští rok podpoří z participativního rozpočtu. Do veřejného hlasování postoupily 3 návrhy. Nové vánoční osvětlení pěší zóny Jana Palacha, oživení samotné pěší zóny a také projekt hnízdní věže pro jiřičky, lučních porostů a výsadby platanů v centru města. Hlasovat je možné přes systém Munipolis až do 31. října.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, ojediněle přehánky, noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Ve Valticích je znovu otevřená smuteční síň na městském hřbitově. Město během rekonstrukce upravilo vnitřní prostory, opravilo povrchy, modernizovalo technické zázemí a také doplnilo nové vybavení. Cílem bylo vytvořit klidnější a důstojnější prostředí pro poslední rozloučení a zároveň zlepšit zázemí pro pozůstalé.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, ojediněle přehánky, noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclavská tiskárna Walstedt Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru, hotovo chce mít do 15. září. Poté balíky s lístky poputují na příslušné úřady, kam musí dorazit nejpozději 24. září.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, ojediněle přehánky, noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Tréninkové hřiště v Uherském Hradišti má po letní rekonstrukci nový umělý povrch. Město za jeho výměnu zaplatilo 5 570 000. Původní trávník už byl technicky nevyhovující, proto dělníci upravili i podkladní vrstvy a položili nový umělý trávník třetí generace.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno, ojediněle přehánky, noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i změreně. Kde národ můj pradávny, no večně mladý, učil ma pokore
1: i překonat pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

holka s paloukem bílá jako sníh. Tam bych se nehněval, byl bych samý, samý smích, byl bych samý smích.

0: koše u mě vůl. Je.
1: Je, kos. Kos, lumpik malý. Zjevil se nám potokný.
0: No jo, jo, jo. Zjevce. Uvidí kosa a zjeví se.
1: Teď právě po mně mrknul svým neohroženým očičkem. Kos, lumpik malý. Kousek co vrlikající přírody. Ten si poskočil, podívej se. Chápeš, jak rád žije. Oh, je.
0: No, dobře, no. No tak se jenom nevyjev.
1: Z zahrad mizí brutálně a těžkopádné vrány. Opět v zahrádkách bude nafukovat vrabčák, vrabčáček. Zavoní fiala a na řetkvičku skane čírá krůpěj vody. Svěží jak samo jaro.
0: No jo, jo, dobře, no tak to skane, no tak. Co je to, tak se jenom uklidní.
1: Sama jako ptáček chci se k tobě přivinout. O, ty můj drahý choti.
0: A jdeme pojádat, kecáme pojádat řešení tadyhle.
1: A já budu mít zasejc něco novýho na sebe. Zasejc něco, něco na sebe. Kosu, kose, ty lumpíku malý. On se mi zjevil pod okny. V tom starým už stejně nemůžu se nikde objevit.
0: Kos je vůl. Kos je u mě vůl, jen jdi a řekni mu to, ať mě žaluje. Ať mě žaluje celá svrlikající příroda. Já se celé přírodě postavím.
1: Ty zlý, vynadat kosovi. Slyší toho zlosina?
0: Toho, pak se budu bát ještě kosovi vynadat.
2: No tak se podívejme. Už jste tady zase, pane, okrouhlo před soudem. No tak jak je to dlouho, co pak jste svý ženě vykoubil ruku, co? No,
0: ruku? A jo, jo, jednou ruku, pravda. To bylo jenom takhle z jara. Potřebovala jarní klobouček, no já jsem člověk pasivní, já nejsem na klobouky. No tak hold ruku, no už jenom vyřízený. Ona mi to odpustila.
2: A počkejte, tady máme ještě něco, vy jste ji nějak poranil na noze. Tenkrát jste ji naštíp kost, víte o tom něco?
0: Naštíp kost, jo, jo, to vím. To byla hojení kost na levé noze, prosím. Já vím, tenkrát přišla zase s punčoškama. Poslední pár prej už ji pouští v oka. Jášku, takovou na mě nechoď. No, to slovo dalo slovo a tak pak jsem se nějak to... Nen to snova byla naštípnutá kost, no...
2: No a počkejte, tady máme ještě něco za minulý měsíc. Paní plakala, že necítí žebra, tady to máme. Zmlátíte ženu, ani pak žebra necítí.
0: No jo, to bylo takhle. To bylo kvůli botičkám. Já mlčil o botičkách. A kdyby člověk nezakročil, tak by byl samej věc.

0: tak není lepšího mužička než je on. Tak by jsem moc krát prosila krzněj za odpuštění.
1: No, tak vidíš, moje to by všecko v nejlepším pořádku, a to pora musí žalovat a pora.
0: Haleď, bude podzim a potřebovala by jsem novej kabát.
1: Počkej, kabát? Holka kabát, nic, z toho kouká porota.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
4: Pane režisére!
3: Já už jsem připravený!
4: Připravený, pane režisére, jenom mám problém. Ano. Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.

0: ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Starejšo. No.
1: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jak ho máš pamatovat. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
0: Musíte nezapomenout. Tak děti, pojďme.
2: Pojďme pracovat,
0: čím začneme?
2: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
0: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
2: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
0: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
2: Jo, teď mi to došlo.
1: Takovej ještě dneska bude.
2: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
0: No, já
2: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usmiřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
0: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
2: co? To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
0: ano.
2: Tak tu scénu točíme až zítra.
0: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
2: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili. Ano. Ten dialog začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
0: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. Já jsem mohla klidně zůstat
2: všechno. Irmičko, miluji tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
0: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat.
2: Ano.
0: No ne, já vím, že je to na zítra.
1: Pojďme točit, pane režisére.
2: Ano.

0: A už Jirmíško, pojď. Se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
1: Myslíš, no. Jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ale. Tak.
2: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
3: Bude 18 hodin.
2: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
1: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
0: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuji stihnout to představení.
2: Já vím.
0: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
1: No, proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
1: To se mi povedlo.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru.
1: Ano.
2: Tak, kamera jede. Klap. Ještě jednou. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
1: Stop!
2: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
1: Ježišmarja, nemohl abych mohl přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No a děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Jirmičko,
1: no,
2: prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, jo. Tak to je ta zápletka, tak četla jo. Si snad scénář.
1: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. Tak moment, on včera byl nalitej.
2: Jo.
1: Jo?
2: No.
1: No ale proč otvíral okno?
0: Já to řeknu rychle,
1: abych byla ve obraze.
0: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
2: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
1: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
4: Jirmi.
0: Pojďme točit, pane režisére, čas letí.
1: No dobře,
0: Kuku, 7:15.
2: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš? Cože?
0: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Ale jo, slyším, ale špatně.
2: Stop.
1: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
1: To... Já neumím text.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Jirmíško, klid. Hele. Já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo? Takhle budu blízko u ty tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. Připravte se mi. Tak. Klap. chce?
0: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
3: To není možný, že se na mě kouká takhle.
1: No a jak se mám koukat?
2: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď mysli na to, že máš večer tu Lucernu.
3: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
1: A já se na něj koukat
2: no, tak
1: nebudu,
2: no, teda. Trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, klid, děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. A chce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš?
1: Slyšíš?
2: Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Jak v dálce bučí stádo krav.
0: Stop.
2: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere. Já to nestihnu, to představení.
1: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
1: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
2: Dobře, klid, Irmičko, helejte no. Se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy no. Nakonec nevadily.
1: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Chápeš? Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
3: pojď.
2: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Chude.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
3: Chude.
2: Teď už to máme, tak.
3: To chude.
2: Klap. Já už jsem se. Akce.
0: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
0: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
1: Tak věděl bych pak.
0: Uletěl mi pták.

0: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho Kanára, co odletěl.
1: Ten Kanár přijde až potom.
2: Pro Krista pánovou Kanár přijde, jo? Tak Kanár nelítá, no.
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten Kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se, tak. Klap. Akce.
3: Vrátil se. Viděla jsi ho?
2: Neviděla, já nemám brýle.
3: Tak si je vezmi, miláčku.
2: No, já jsem ji někde tady nechala.
3: Se po nich podívej.
2: Ale no jo, tak. Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený, tak.
0: Viděla jsi ho?
2: Viděla. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.

0: taky. No, no, ta byla bezvadná. Ta byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
1: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktor Kažiškov v Jablonci, aha. A mi dal dvojku. Ne, Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu, tam bych dal nulu, nula je jako remíza, remízu.
0: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář, já teď nevím.
1: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký, ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš, mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne, tak...
2: Tak u nás na chatě jednou šel takhle mravenec. Jo, teda šel normálně pochodník, no pochodník, jsme neměli. No prostě tam šel takhle okolo nás. Nes na zádech kládu několikanásobně větší, než byl on sám. To je zajímavý, to mravenci dělají. Jestli mají přidáno, nebo... Ale dělají to. A já jsem na něj koukal, pak jsem mu tu kládu vytrh z ruky, jo, a zahodil jsem mu ji úplně opačným směrem, jo, takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž s... A přesto šel stále týmž s...

0: Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytrhl z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teď si představ, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajíreček bez kládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí? Já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte? A to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodějí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, že jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco. Ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali, pak bychom si to předávali a přijít takovýmu, nalejt mu tu, třeba si s ním ťuknout mu, nalejt tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle a tak chytí, no, jo a no ale takový problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to, až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte. To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselných hnojivech a kudy chodí, mravenec to neví nikdo. Já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že je to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete smát, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný. Ono to není ono. To není. To je už, jak je to draselný, už je to ta umělá odtina, jo, a už ani ta chuť už... Tak jak bychom to zakončili? Tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budou potom ty hnojiva, tak normálně se zasněte a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal pokyn, normálně. Normálně, jo, teďka seďte, nic. Nic se neděje, že jo, no jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo, čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a zase dřív, pozdějc, čekám, počkám se, no tak, jak malí kluci všichni. Dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo. To je konec, to je konec.
1: Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy: kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě: a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu,
okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je. Ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevili hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou učiteli. Neslo se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

0: Můj první mejdan. V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabydou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ještě ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení a váhu. Ale když jsme končili devítku, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou. Kolik dáš na chlast? Dal jsem 2 koruny a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se maminka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí mluvit a proto jsem zavtipkoval. Ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je skutečně platil. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař mumlaje. To je zajímavé, že máme dnes večer zase školu. A šel si užít za svých 60. V bytě Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl. A hned se zeptal, neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. No dobře, dobře, hučel Vavřík. Já zapomněl, že jsi zlakomý rodiny. Sedl jsem si tiše do kouta a vyndal zeměpis, neboť mi přeci jen tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napij se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. No vyber si, chceš whisky nebo něco jiného? Bylo by podmáslí? Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 67, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, ať vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Pouze Kulíšek ohrnul ret a nezdál se být překvapen. To je toho, utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 21 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 75 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylovil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci, rozhodl poté, zavíraje knihu, a teď vypukne zábava. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečník jsem chodil pilně. Kvapík tančím, jak bodnutý včelkou. Ale tyto divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena, co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, potom do vany a nakonec do bezvědomí. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal rytmu. Mé černé galoše po dědovi jakoby sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy, až pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu.
1: Co je to tu za rýhy?
0: Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mne zoufale. Co pak si dá máma namluvit, že tudy jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli?
1: Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku.
0: Ale neradil bych ti, aby se smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. Vavřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa. Začíná striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamním letáčkem nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou, a zábava tak nabyla volnější úrovně. Chtěl jsem se taky sfléknout a ukázat, jak vypadá kulturista, teoretik. Ale napadlo mě, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem koži. Mohli bychom si zaspívat? Volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen nějakou nemravnou odrhovačkou o nevěře a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského a ty zatím bohapusté orgie se synky buržoázními pořádáš a na chlípná těla dcere kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá, vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Ne. V tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal. Otec se vrací, všechno pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se moc nevyptával, pouze lahve v duchu přepočítal, dámské prádelko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů, ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte? Šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádá mejdán. Pojď a svlíkni se do půli těla, abys mezi nás zapadl.

jak jsem se věnoval umění. Naše rodina je nevelká. Oproti Šindelářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Praděd, zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, než uhořel. Babička si podmanila svět odvážně tančeným kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Otec spolupracoval na stavbě jakéhosi velkého pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje vrozená koktavost nebude na závadu, protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka. I potles sklízí na otevřené scéně a mnohdy musí i tři kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jakože mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem a vtlačil mu do ruky 10 cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez pobízení recitovat Máchu v máj. Bohužel se však už nedala zastavit a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádal přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pílius na scénu, pan Pílius na scénu, porota čeká. Dvěma mocnými skoky jsem vběhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéd. Z mnoha působivých etýd jsem se rozhodl pro Němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se plně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl: pantomima, pánové. Kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil tu bestii. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, zvolal předseda a omdlel. Vyhrál si, Píliusi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych opustil místnost. Nechtělo se mi, protože se mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkónovou scénu z Roma a Julie, kde Julien part mluvím perfektně bránicí. Ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezacláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varietních kousků, aby porota viděla, že Frigova doba se navrací. Soukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě se mi otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mne není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to ostatně v divadlech bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř a jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Podlesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V
Podlesí mě přijali srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jenom mě trošku zarazilo, že jde o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze půl litru mléka s malým rumem za představení, takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli hulajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

Jak jsem volil povolání. Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce se ji učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšším vzděláním dvojtřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky ej, ou a ch, mě za neznalost počtů napínal na skřipec, zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mě trestal pravidelně, s chutí a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročež byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, ukázal na otázku, v níž se vyskytovala písmena, jenž důvěrně znal, a řekl: čekám, hlubče. Odpověděli jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděli jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuje. Pak mi nařídil přinést globus a do raných hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jenž chodila kdysi dávno do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládá za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky, ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kosky do obrazců rovna? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata s jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl: přijdou soudruzi z Ostravy, pozvat tě mezi sebe, mnoho štěstí. A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak v myšlenkách zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedal ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: to je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní mé práce si konečně povšimnete a osvobodíte mě od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak dodal: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji, premiante.
Zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali. Ať si kdo chce, co chce, říká. Ať si mamka slzy utírá. Já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem. Dřív měl horník suchou skývu, dnes má břeť a lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem. Kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil. Tak já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval. Tak prosím, on ne a já se tady pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení? Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojky z kreslení a hudební výchovy. I tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už nyní jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

Po zkušenostech z loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balloon nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpym vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balloon neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balloon. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně, pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kaprů. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapět smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička. Ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Na polici, hned vedle Šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balloon. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpymu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit, opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny.

To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane Bože, ten blbec činil dobré skutky. Otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku. Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši. Jsou v dobrých rukou, uklidnil ho balón. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději. Neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně. A to člověk sní lecos. Zvlášť když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se. A kravku taky porazil řezník, žaloval balón. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně balón. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodníře Vimpyho a balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pán.

před Plzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok: to je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák, musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil: dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny, po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul: ne, abyste propadli démonu alkoholu jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil: děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po třech hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny, při hře pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal: já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim o rok starším spolužákům hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se k Lomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Lomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V jednu hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosycení parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, který jim otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech cosi šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toní, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na své místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, ať ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu na vrhle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka. Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat.
Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte to hastroše, kam patří, a netruste mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvají jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13. Hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný Ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumla je cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec si proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi kredlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. O 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si, jeden za maminku, jeden za tatínka, a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřekmat se do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pioníru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedli u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl: nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně: no a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil: vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4.
Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žiju v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, baj lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král: když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Vyjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On je ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl, a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha a člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Aha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou: Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmi kráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec. Když jsme roku 1935 s Voskovcem psali baladu z hadru, ke které nás inspiroval život Františka Vilóna, tak jsme napsali předmluvu k té hře a já bych vám teďka rád přečet malý kousek z této předmluvy. V době, kdy v západní Evropě končila perioda středověké mystiky gotické civilizace, lámaly se poprvé principy křesťanské rezignace a na jejich místo nastupoval renesanční kult svobodného člověka. Je to doba komplikovaného a krutého zlomu. Smrt, která až dosud byla v křesťanském světovém názoru pokládána za radostné vysvobození z pozemského blahočení, tato smrt mění barvu. Stává se zlým snem renesančních rozkošníků, kteří sice už žijí pohansky, ale jsou dosud obklopeni gotickým dekorem, v němž kostlivě zvolá k stejnému osudu císaře i slepce, papeže i žebráka, nevolníka i rytíře. A v této chvíli objevuje se François Villon, básník, jenž prošel životem jako skutečný proletář své doby, potácí se neustále mezi láskou a šibenicí, mezi krásou a smrtí. Jsme daleci toho, abychom snad po vzoru dekadentů z konce minulého století se skláněli před seznamem jeho deliktů v jakési nejasné touze po ohromení měšťáka. Vidíme ve Villonovi zázrak básnické intuice, která v tomto dávném rozbřesku sociálního myšlení první se dovedla vzepřít společenské nespravedlnosti a nevidět rezignovaně v bídě úděl ubohých, jimž je čekati, až smrt je spasí. Neboť v době, kdy módní básníci se ztratili v planém formalismu a ducha prázdném veršotepectví, Villon napsal verše, jež po 500 letech nepozbyli své dojímavosti a revolučností své fantazie připomínají výboje Artura Rimbauda. To byl malý kousek z té předmluvy, kde jsme objasňovali jeden z důvodů, proč jsme si vybrali Villona ke své hře. A není ve zajímavosti, že na sklonku roku 1963 Voskovec, když v New Yorku odpovídal na otázky v interview pro Pražský rozhlas, mluvil o Villonovi a říkal, že by rád napsal, ještě bude-li mít čas, hru o něm znovu. Ovšem ne baladu z hadru. Ale říkal, že ho to fascinuje, ta postava. A já musím přiznat, že Villon mě fascinuje a fascinoval vždycky. Ovšem, když jsem byl mladý, tak jsem snad plně nechápal ten význam citátu, okolo kterého je napsaná písnička, kterou uslyšíte, a totiž, když říká Villon, nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad. Tenkrát jsem to bral snad trošku příliš, abych řekl fyzicky. Tenkrát jsem myslel pouze na tělesnou nuzotu, ale jak roku přibývalo, tak jsem si všiml, že i duchovní nuzota z lidí lotry činí.
0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
2: Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsíňku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkoně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl, tohle jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Sajdlů nebyl na srazu, ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dědka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou doudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Sajdl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Sajdla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Sajdl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má, je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste, než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápětí jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes, aby se nestalo, že se je nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená rusky válka a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudru profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled německý, teda po Němcích, a ten měl zase tu zvláštnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé,